padne sníh, vdechneš kouř, naposled tabákem zavoníš, tabákem zavoníš.

Siedmu symfóniu Eino Juhániho Rautováru Aniel svetla zahral pod taktovkou Leifa Segerstama Helsinský filharmonický orchester. Do poludnejšieho koncertu sa ešte zmestí prvý koncert Eino Juhániho Rautaváru pre violončelo a orchester Opus 41. Dielo z roku 1968 s časťami Allegro non troppo, Largo a Vivace hrá z Radion Symfonia Orchestri pod taktovkou Páva Berlunda Erkki Rauto.